0: Určitě ty se provpad se studený, prostruješ se na
1: Ljato? Ljato? S Radio Blagoevgrad.